0: Bože, bo tam jen bylo ve Janžo, měla jen da Janžo kanda, ale mané vanda a nekomu.
1: A nejdi je!